0: To byla kantáta Johanna Sebastiana Bacha Ich hatte viel Bekümmernis. Zazněla v interpretaci sboru a orchestr Gechinger Kantorei se solisty Miriam Feuersinger soprán, Alex Potter kontratenor, Benedikt Christiansson tenor a Matthias Winkler bas. Provedení řídil Hans Christoph Rademann.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Smycový kvartet číslo 2 G-dur zkomponoval Ludwig van Beethoven v letech 1798 až 1800 a roku 1801 jej vydal tiskem jako součást souboru šesti kvartetů opus 18, které věnoval svému mecenášovi knížeti Lobkovicovi. Zazní v provedení smycového kvarteta hrajícího na historické nástroje Chiaroscuro kvartet.

0: Vyslechli jsme smyčcový kvartet číslo 2 G-dur Ludwiga van Beethovena v provedení souboru Chiaroscuro Quartet.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Dramatickou kantátu Ino pro sopran a orchestr napsal Georg Philipp Telemann na sklonku svého života roku 1765. Je celá vystavěna jako jediný dramatický monolog titulní hrdinky, jehož jednotlivé části na sebe plynule navazují. Libreto vychází z příběhu z Ovidiových proměn. Bohyně Héra, v kantátě nazývaná jako Saturnia, potrestala Ino za to, že po smrti své sestry Semele přijala za vlastního syna Dionýza, kterého Semele splodila s Diem. Přivodila proto šílenství Íninu manželovi Atamantovi, jenž zabil jejich syna Learcha a chtěl usmrtit i druhého syna Melikerta. Kantáta začíná ve chvíli, kdy Íno vyrve dítě Atamantovi z rukou a vrhne se s ním do moře. Chlapicí sice vyklouzne z náruče, nymfy jej však zachrání. Nakonec jsou matka i syn Neptunem proměněni v mořská božstva Leuketeu a Palaimona. Děj kantáty se člení do tří dramatických obrazů, oddělených instrumentálními tanci. Útěk a zoufalství, záchrana a metamorfóza a apoteóza. Obzvlášť pozoruhodný je stylový vývoj celého díla. Od dramatické pozdně barokní árie přes galantní styl až k hudbě raného klasicismu v závěrečné děkovné árii. Telemann ve svých 84 letech vytvořil dílo dramaticky strhující a zároveň překvapivě svěží, v němž si zcela přirozeně osvojil kompoziční postupy skladatelů o několik generací mladších. Závěrečná árie by svou melodikou i instrumentací mohla být snadno zaměněna za dílo raného Josefa Haydna a orchestrálně doprovázené recitativy se svým pojetím blíží stylu Gluckových reformních oper. Kantátu uslyšíme v interpretaci americké sopranistky Amandy Forsyth a souboru barokních nástrojů Boston Early Music Festival Orchestra.

0: To byla dramatická kantáta pro sopran a orchestr Ino, dílo Georga Filipa Telemana. Solový part přednesla Amanda Forsyth spolu s barokním orchestrem Boston Early Music Festival Orchestra.
1: Český rozhlas D-dur.
0: V úvodu pořadu zazněla Mozartova symfonie inspirovaná Haydnem a na závěr jsme zařadili symfonii Josefa Haydna, v níž mnozí muzikologové naopak spatřují ohlasy hudby Mozartovi. Symfonii číslo 98 B-dur napsal Haydn na počátku roku 1792 během svého prvního londýnského pobytu. Mimořádně působivá pomalá druhá věta vykazuje v melodice, instrumentaci i harmonii nápadné podobnosti s pomalou větou Mozartovy symfonie číslo 41 C-dur Jupiter. Bývá proto pokládána za hudební poctu jeho mladšímu příteli, který zemřel 5. prosince předchozího roku. Symfonii vyslechneme v provedení souborů Il Giardino Armonico a Bazilejského komorního orchestru, které diriguje Giovanni Antonini.

0: Dozněla symfonie číslo 98 B-dur Josefa Haydna. Soubor Il Giardino Armonico spolu s Bazilejským komorním orchestrem dirigoval Giovanni Antonini. Toto dílo zároveň ukončilo dnešní blok hudby mistrů období baroka a klasicismu ve stylové interpretaci, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Moderní hudba si nemůže, i když se to mnohdy tvrdí, dovolit všechno. Zmnožení prostředků a možností neznamená rozmnožení volnosti. Čím více volnosti, tím více kázně.
2: To je citát z Bohuslava Martinu.
1: Ano.
2: To jsou chytrá slova. Bohuslav Martinu byl moudrý člověk a také jeho hudba je chytrá.
1: Ale měl i nádherný smysl pro humor a dokonce bych řekl nadsázku a recesi. To mě nezávisle na sobě potvrdili jak Rudolf Jirkušný, tak i Karel Husa a oba Martinů znali velmi dobře ze společného spolužití v Paříži.
2: Martinů se zajímal i o hudbu, řekněme, nekoncertní. Oslovil jej jazz, zaujala hudba taneční a různé podoby folklóru. Ostatně dozvuky těchto žánrů jsou patrny v řadě jeho skladeb. Dnes se trochu podrobněji zaposloucháme do jeho kuchyňské reví.

0: Tak to byl začátek první části prologu. Zajímavý je nejen tím fanfárovým vstupem trubky, ale i následným rytmickým mateníkem klavíru. Mimochodem, tam se neustále mění metrum taktů.
1: No, je to dobrý nápad od Martinů takhle navodit jaksi atmosféru, nechat publikum soustředit a nechat ho v napětí, co přijde dál. Je to dobrá volba skladatelská.
0: A mohu říci, že těch momentů překvapení je v té skladbě mnohem více. Zmíním se už o obsazení. Vedle nástrojů, které známe z klavírního tria, tedy houslí, violončela a klavíru, jsou to i tři dechové nástroje. Trubka, klarinet a fagot.
1: Čili takový taneční šraml 20. a 30. let. A když si uvědomíme řazení vět s tangem a charlestonem uprostřed, mohu říci, že vlastně jde o divertimento 20. století.
0: A máš pravdu.

0: To, o čem si Lukáši mluvil před ukázkou tanga a Charlestonu, tedy že kuchyňská revue je vlastně divertimentem 20. století, to je pravda. Martinů napsal tu skladbu v roce 1927 jako hudbu k taneční kreaci na námět Jaroslavy Krešlové.
1: A bylo to o Velikonocích? A někteří odborníci tvrdí, že jde o hudbu jaksi dixielandového vtipu, jakási taškařice. Jak se ti to zamlouvá, tato myšlenka?
0: Já jsem kuchyňskou revue opakovaně hrál i nahrál a troufám si skromně říci, že o tom asi něco vím. Jednak bych ono opojení a spojování s jazzem bral docela s rezervou, a nejen u Martinu, ale i u Stravinského, členu Pařížské šestky či Ernsta Křenka. Všichni víme, co způsobila Josephine Bakerová, co ragtime, Dixieland, později swing. To podstatné, co muselo autory lákat, byla improvizace a fenomén frázování. Samozřejmě o improvizaci víme své, já jen dodám s politováním, že vlastně dnes v té rovině klasické hudby se improvizuje sporadicky, pokud nebudeme mluvit o těch aleatorních plochách. Ale to, co mě překvapuje ještě víc, já jsem za celou dobu, co se pohybují v hudebním světě, poznal skutečně jen několik báječných muzikantů, kteří z klasického světa, kteří improvizují. Štěpán Rak, Ivan Klánský, Jaroslav Tůma. Ale je to docela neobvyklý stav.
1: No a řekl bych, že ještě větší exotika v našich kruzích je to frázování.
0: To je samozřejmě...
1: To je jakoby úplně cizí technika, kterou nikdo nechápe, co to vlastně je.
0: Já to zkusím trošku upřesnit. Já si myslím, že to, co muselo zaujmout klasické autory, byl právě ten fenomén frázování, protože notace je stejná. Je jedno, jestli hraješ klasickou hudbu nebo jazz. Notaci, party před sebou máš zapsány stejně. Ale já si dovolím dát dvě malinké ukázky, které nám to trošku osvětlí. Klasický tečkovaný rytmus, osminová nota s tečkou plus šestnáctina. Klasický hudebník to bude hrát přesně v poměru 3:1. Ty, ty, tím, ty, tím, pa, pam, pam. Všichni známe. Tentýž zápis bude jazzový hráč hrát jaksi houpavě, což znamená zkrátí tu dlouhou notu a prodlouží onu krátkou. A ten poměr se standardní notací nedá vůbec vyjádřit. To je jenom pocitové. A může to znít vám, vám, vám, vám.
1: Blíž k triole.
0: Je to něco mezi triolami a je to něco mezi tím tečkovaným rytmem. A ještě problémovější je ta synkopa. Klasický zápis, tedy osminka, čtvrtka, osminka by zněl ta, ta, tam, tim, ty, tim. A teď. Jazzman může hrát vám, vám, vám, vám, vám, vám. Zase blíž k té velké triole. A nebo tip, ty, dap, tip, ty, dap. To je úplně poměr, který skutečně se nedá vyjádřit. Mimochodem, Duke Ellington říkával vždycky, že to, co dělá jazz jazzem, je právě ta jedinečnost v rovině swingu a v rovině jakéhosi feelingu, tedy vnitřní deformace té rytmické struktury, která je hudbě nápomocná.
1: Ale teď ještě to mluvíme o rytmu, ale teď jsou tu ještě akcenty. Přece něco úplně ne jiného, než když zahrajou papá, papá, papá a tata, tata, tata. To jsou úplně jiné, to je jiná muzika.
0: To je jiná muzika. Samozřejmě, já na to už léta tvrdím, že je to odvozeno i od toho potenciálu naší mateřštiny. A já jsem dokonce kdysi dával takový příklad, co ve slovesném konkrétním sdělení dává změna akcentu. Takže byl pozdní večer 1. máj, byl pozdní večer a pokračujeme. Každý akcent změní význam toho základního sdělení. A to platí i v hudbě, samozřejmě. Nicméně...
1: V kuchyňské revue je to jak? V kuchyni ano, to platí, než se platí
0: k tomu,
1: co?
0: Než se k tomu dostaneme, tak já bych si teď dovolil zařadit malinkou ukázku a je to ten Dixieland, o kterém si mluvil, o té rovině vtipu. A posuďme potom, jestli Martinu s tímto momentem také pracuje.

0: pěkný Dixík. Jak by tohle hrála dechová sekce České filharmonie? No, příští úctě samozřejmě.
1: Záleží jak která. Já pamatuju dobu, kdy tam byli trumpetisté a trombonisté, kteří k této hudbě měli velmi blízko.
0: Ty jsi nahrál Kuchyňskou reví. Učil jsi spoluhráče frázovat, nebo jak jste se domlouvali?
1: Ne, Lukáši neučil a dokonce možná teď řeknu něco kacířského. Já si nemyslím, že to do Kuchyňské reví vůbec patří. Tento ortodoxní styl frázování. Já to vnímám jako koncertní styl. A říkám dokonce, je to balanc na špičce nože. A nesmí to spadnout do triviálnosti a fádnosti. Ani v rovině klasické představy, ani v rovině toho jazzového feelingu. Zopakuji slova Martinu, čím více volnosti, tím více kázně.
0: Kuchyňskou reví Bohuslava Martinů o čtyřech částech, prolog, tango, Charleston, finále, nám přednesou Jiří Tomášek, housle, Daniel Weiss, violončelo, Miroslav Langer, klavír, Vladimír Rejlek, trubka, Svatopluk Čech, fagot a dnešní spolukomentátor a spoluautor pořadu Jiří Hlaváč, klarinet.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Musela to být skutečně nádhera. Teplý červencový den roku 1717. Anglický král se svými věrnými se plaví po řece Temži v otevřených veslicích, doplují do Chelsea, kde hodují až do časného rána a pak se plaví zpět do královského paláce ve Whitehall. A cestou tam i cestou zpět zní hudba tří svit plných menuetů i anglických lidových tanců, jak je složil 32letý skladatel Georg Friedrich Händel, tou dobou už několikátým rokem působící v Anglii, kde se posléze natrvalo usadil. Tak do této navozené atmosféry posíláme z Händlovy vodní hudby ze svity číslo 2 D-dur, část první, v nahrávce Akademie staré hudby s Christopherem Hogwoodem.

Andy Music, píseň pro baryton a klavír France Schuberta, zpívá Dietrich Fischer-Dieskau, hraje Gerald Moore.

Hudební barva je dána odlišným zvukem hudebních nástrojů, jejich kombinacemi, různými způsoby hry na ně. Fyzikálně je tvořená rozezníváním tzv. Alikvótních tónů, takže má hodně společného s harmonií. Impresionisté jako první oddělili barvu od ostatních hudebních prostředků a začali se jí zabývat samostatně. Vrcholem je pak takzvaná tembrová hudba, což jsou skladby postavené jen a pouze na barvě zvuku. Claude Debussy Faunovo odpoledne. Clevelandský symfonický orchestr řídí Pierre Boulez.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: A přicházíme do opery. Poslechněme si oblíbenou kavatínu Figara z prvního dějství Mozartovy opery Figarova svatba. Opery, kterou na rozdíl od Vídně Praha okamžitě ocenila. Se vuol ballare, signor Contino. Chcete-li tančit, pane, já vám budu hrát na kytaru. A nebo ve verších, jak se zpívalo v českém překladu opery, liboli pánu v kole se točit, může si skočit, chci rád mu hrát, bude-li skákat, budu mu hrát. V italském originále teď onu kavatínu zaspívá americký basista Samuel Remy, hraje londýnský filharmonický orchestr a diriguje George Scholty.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Ferenc Liszt se zabýval mimo jiné i transkripcemi slavných skladeb pro klavír. Bývají to velmi virtuózní kusy. Toto je jeho úprava sboru Přadelen z Wagnerovy opery Bludný Holanďan. Hraje George Bolet.

Johann Sebastian Bach a árie ve formě fugy Ich will nur dir zu Ehren leben z Vánočního oratoria. Zpívá Petr Schreier, hraje Staatskapelle Dresden.

Jako vítané osvěžení bude, věříme, v příštích chvílích na D-dur zvuk královského nástroje, varhan. A také zvonohry. A ne tak ledasjaké. Westminsterská zvonohra je totiž skladba francouzského mistra konce 19. a první půle 20. století Louise Vierna, v níž zpracoval melodii, kterou skutečně hrávaly zvonky starých hodin westminsterského opatství. Skvělý britský varhaník Simon Preston navíc bude hrát na tamní varhany. Westminsterská zvonohra.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Frédéric Chopin, valčík pro klavír cis-moll opus 64 z cyklu tří valčíků, hráno na fortepiano, tedy předchůdce dnešního klavíru, hraje Arthur Schoendoerwerth.

D-dur, vaše tónina. Romantik Charles Gounod se proslavil operou Faust a duchovní skladbou Ave Maria, postavenou na harmonickém základu Bachova preludia C-dur z temperovaného klavíru. Jeho hudba je jemná, melodicky nápaditá, svěží a lyrická, jak po pomalém úvodu uslyšíme v první větě jeho malé symfonie pro 9 dechových nástrojů. Hraje soubor Münchner Bläser Akademie.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Jean-Baptiste Lully vstoupil na francouzský dvůr ve věku 13 let jako páže a domácí učitel. Pak se stal skladatelem, později ještě intendantem královské komorní hudby, zodpovídal mimo jiné za vedení prestižního královského orchestru 24 královských houslí a převážnou část své veleúspěšné kariéry věnoval komponování oper a baletů. Bylo by jich ještě víc, kdyby ho nepostihla ona kuriózní smrt. Při taktování kovanou tyčí o zem si poranil palec u nohy. Do rány se dostala sněď a na její následky 55-letý barokní mistr zemřel. A my si teď jeho génia připomeneme orchestrální šakonou G-dur z opery Féton. Muzika Antiqua Köln hraje pod taktovkou, pod novodobou taktovkou Reinharda Goebla.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Sergej Prokofjev, Gavota, třetí část z první symfonie, Českou filharmonii řídí Zdeněk Košler.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Velmi stará hudba se rozezní za pár chvil. Bude z pera frankoblámského skladatele Heinricha Isáka, který v 15. století působil ve službách rodu Medičejských, později vstoupil do služeb habsburského císaře Maximiliána I. a nakonec, to už na počátku století 16. se vrátil do Itálie a zemřel v milované Florencii. Isák patřil k nejplodnějším skladatelům své doby. Psal mše, moteta, italské, vlámské i německé světské skladby. Své opus magnum rozpracoval v posledních letech svého života. Měl to být pod titulem Chorális Constantinus, cyklus mší pro celý rok. Kolem stovky skladeb. Isák ho dokončit nestihl, završil ho jeden z jeho žáků, ale téměř 40 let po Isákově smrti roku 1555 byl opravdu vydán. A najdeme zde třeba i mši pro mužské hlasy a kapela, z níž teď členové kapily flamenky zpívají Sanctus, svatý.

Vivaldi byl patrně ve své době nejoslavovanějším italským skladatelem a pravděpodobně i jedním z nejplodnějších. Kromě více než 500 koncertů složil mnoho oper, duchovních vokálních děl a nespočet dalších instrumentálních skladeb. My teď necháme stranou ty notoricky známé a poslechneme si překrásnou symfoniu z opery Tito Manlio, i když Vivaldiho styl se nezapře ani v ní. Hraje Akademia Byzantína, řídí Ottavio D'Antone.

Karl Philipp Emanuel Bach byl nejtalentovanější z Bachových synů. Patřil k těm, kteří se zasloužili o vznik nového hudebního stylu, klasicismu, aniž by zcela zavrhnul otcovu polyfonii. Toto je úvodní sbor z jeho Markových paší pod taktovkou Helmuta Rillinga.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Teď nás čeká Paul Hindemith a jeho dobře temperovaný ragtime, propojující jazz a baroko. BBC Philharmonic diriguje Jan Pascal Tortelier.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Dva habsburští císaři, Maximilián II. A posléze jeho syn a nástupce Rudolf II. Velmi oceňovali varhanické a skladatelské schopnosti Karla Leutona, který na jejich dvorech ve Vídni, respektive později v Praze, strávil dlouhá desetiletí. A v rudolfínské Praze se dopracoval k pozici prvního dvorního varhaníka a dvorního skladatele. Želbohu, Rudolf byl známý liknavostí v platbách hudebníkům. A když nastoupil Matyáš, dluhy nezaplatil, kapelu rozpustil a Leuthen navzdory svým věrným službám zemřel v Praze v chudobě. Alespoň, že jeho skladby po stovkách let znovu ožívají a můžeme je obdivovat. Toto je Kyrie ze slavnostním mše na počest jeho císařské milosti Rudolfa II. Zpívá soubor Fraternitas Literatorum Varhany Martin Horina.

První symfonie je Schumannovou první symfonickou skladbou vůbec. Napsal ji v 31 letech. Přiměla ho k tomu jeho žena Klára a dodnes existuje tak trochu pochybnost, jestli udělala dobře. Schumannovou doménou byla a zůstala tvorba klavírní a písňová. Přesto je skladba jímavá, zejména v první větě, v níž se pomalu probouzí příroda ze zimního spánku. První věta ze symfonie číslo 1 B-dur opus 38 jarní. Orchestr revoluční a romantický řídí Sir John Eliot Gardiner.

Domenico Scarlatti a jeho sonáta číslo 30 ve formě fugy. Hrají Matěj Fremel a Patrik Vacík na kytary.

O své první vídeňské opeře Únosu ze Serailu napsal 25-letý Wolfgang Amadeus Mozart svému otci. V opeře musí být poezie zcela poslušnou dcerou hudby. A tento svůj Singspiel tak skutečně vystavěl. Text a hudba jsou jednotný celek, důležité dramatické pasáže jsou dokonale prokomponovány, vrcholy jsou zobrazeny ne činoherně, nýbrž hudebně. Však také sám velký Goethe přiznal ve své italské cestě, všechny naše snahy po oproštění a zjednodušení vzali za své, jakmile vystoupil Mozart. Únos ze Serailu porazil všechno. Nahlédněme do Mozartova prvního vídeňského triumfu. Árii do Konstance zamilovaného Belmonta, hledajícího svou milou v Pašově paláci, árii z prvního dějství Singspielu Únos ze Serailu, zaspívá tenorista Plácido Domingo. Mnichovský rozhlasový orchestr řídí Eugene Cohn.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Bedřich Smetana a klavírní skladba Slavnost českých rolníků z cyklu Sny hraje Tomáš Výšek.

Repetice je bezprostřední opakování právě odehraného hudebního úseku. V baroku se však takové opakování nedělo beze změny, neboť se od interpreta očekávalo, že opakovanou část obohatí o vlastní příspěvky, tedy improvizované ozdoby, virtuózní prvky, ornamentiku. V klasicismu se v sonátách a symfoniích standardně opakovala první část sonátové formy, tedy expozice. Dnešní interpreti se ale často rozhodnou repetici vynechat. O osudech Josefa Myslivečka byl natočen podařený film. Jeho působení v Itálii na přelomu baroka a klasicismu bylo velmi úspěšné. Myslivečka byl opravdu slavný, někdy i zbožňovaný. Psal opery a oratoria s extrémními nároky na pěvce. Toto je árie krále Lycida z opery Olympiáde na Metastáziovo libretto, kterou zpívá proslulý kontratenorista Filip Jarusky.

Johann Sebastian Bach, sonáta E-dur pro flétnu a basso continuo, druhá věta. Hraje Yoshimi Oshima, Jaroslav Tůma a Petr Hejný na violončelo.

Antonín Dvořák, slovanský tanec číslo 3 a zdur pro klavír na 4 ruce. Hrají Marián Lapšanský a Petr Topercer.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Když v roce 1901 zemřel Giuseppe Verdi, zúčastnilo se jeho pohřbu 200 tisíc lidí. 900 hlavý sbor zařízení legendárního Artura Toscaniniho zaspíval Va pensiero sulla lidorate, leť myšlenko na zlatých křídlech. Nejen přeslavný sbor židů z opery Nabucco, ale také jakýsi nepsaný hymnus osvobozené a sjednocené Itálie, již Verdi tolik podporoval. I my si tou slavnou melodií připomeneme Verdiho operu, o níž později prohlašoval, že teprve jí, Nabuccem, začala jeho umělecká dráha. Zpracování starozákonního příběhu o babylonském králi Nabuchodonozorovi a židech v babylonském zajetí totiž 29-letého Verdiho přes noc proslavilo. Tak tady je onen zpěv Va pensiero, sbor a orchestr vídeňské státní opery Lamberto Gardelli.

Jako všichni instrumentalisté, i harfisté a většinou harfistky mají své oblíbené skladatele, kteří jim zkrátka napsali ta nejkrásnější díla. Z barokní éry asi většina hráčů na harfu zmíní na předních místech harfový koncert B-dur Georga Friedricha Händla. On je totiž skutečně obdivuhodně půvabný. Tady je finální věta, v níž harfu rozezní Ursula Holliger a The English Concert vede Trevor Pinnock.

0: Sonátová forma je ustálený způsob uspořádání hudebních myšlenek v prvních větách klasických sonát, symfonií, smyčcových kvartetů a mnoha dalších druhů skladeb. V prvním oddílu sonátové formy se představí obvykle tři kontrastní témata. V druhém dílu se tato témata dostanou do vzájemného konfliktu, aby ve třetí části zazněla zase odděleně, ovšem proměněna vzájemnou konfrontací. To vše se odehraje během jediné hudební věty.
1: Jediným britským skladatelem, který po Edwardu Elgarovi dosáhl světového renomé, je Benjamin Britten, který byl pojmem především v 50. letech 20. století a jeho věhlas trvá dodnes. My teď nahlédneme do ranější tvorby 20-letého Britna. Ve své Simple Symphony pro smyčcový orchestr mladý skladatel, který měl za sebou kariéru zázračného dítěte, užil několik svých nejoblíbenějších hudebních motivů právě z dětství. V každé větě jsou dva a před námi první věta Simple Symphony v podání komorního orchestru Orpheus.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Hector Berlioz, Korsár, koncertní předehra opus 21. Hraje Londýnský symfonický orchestr, řídí André Preven.

Claudio Monteverdi byl završitel hudební renesance a iniciátor slohu barokního. Jeho žalm Cantate Domino zpívá sbor Westminsterské katedrály.

Jedním z lidí, kteří byli nejblíže velkému Beethovenovi, byl Ferdinand Ries, který byl nejprve žákem velkého skladatele a také jeho chráněncem, posléze sekretářem, kopistou a po skladatelově smrti i autorem autentických vzpomínek na Beethovena. Byl také výtečným interpretem Beethovenových skladeb a byl také brilantním klavíristou a zručným skladatelem, což právě teď dokážeme. Část Riesovy sonatiny pro dva klavíry C-dur přednesou Vasilij Primakov a Susan Kagan.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Antonio Vivaldi, první část koncertu pro dvě flétny, smyčce a basso continuo. City of London Baroque Symphonia řídí Nicholas Kremer.

Na prvním místě v katalogu děl Josefa Haydna, který uspořádal Antony van Hoboken, nikoli chronologicky, nýbrž podle hudebních druhů, jsou Haydnovy symfonie. Dlouho jich bylo uváděno 104. S postupujícím muzikologickým bádáním se číslo pomalu zvyšuje a kdo ví, kde se zastaví. Pod číslem 100 je Haydnova symfonie G-dur, jedna z londýnských symfonií, která má přízvisko vojenská. Vděčí za to druhé větě s trubkovými fanfárami i kvazi vojenskými bubny, včetně tympánového virblu a takzvaných tureckých nástrojů, včetně trianglu. Tady je věta, díky níž se i celé symfonii číslo 100 říká vojenská. Komorní evropský orchestr Claudio Abbado.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Jméno Jordi Savall patří katalánskému hráči na violu da gamba, hudebnímu vědci a také skladateli a zakladateli několika světově proslulých souborů orientovaných na historicky poučenou interpretaci staré hudby. Ostatně dva z nich nám teď nabídnou hudbu španělského mistra první půle 16. století Cristobala de Morales. Jeho moteto Jubilate Deo Omnis Terra, oslavujte Hospodina všechny země, zaspívá La Capella Real de Catalunya, založená Savallem v roce 1987. Hrát bude Esperion, který Jordi Savall založil už v roce 1974. Hudba Cristobala de Morales.

Tento kus nesmí chybět v repertoáru žádného klarinetového virtuóza. Karl Maria Weber, klarinetový koncert číslo 2, třetí věta Alla Polacca. Hraje Orpheus Chamber Orchestra, na klarinet hraje Charles Neidich.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Škoda, že velký americký skladatel, geniální syntetik písňové tvorby, jazzu a klasické kompozice George Gershwin se dožil pouhých 39 let. Při jeho mimořádném nadání, nevyčerpatelné invenci a svěžích nápadech by jistě populární i klasickou hudbu ještě o mnohé obohatil. Ve 20. letech chrlil jeden písňový, respektive muzikálový hit za druhým. Ale také napsal dodnes obdivovaná, řekněme vážnější díla. Rapsodii v modrém, klavírní koncert F-dur, Američana v Paříži, ve 30. letech pak operu Porgy a Bess, doceněnou až po Gershwinově smrti v roce 1937. My si teď právě z těch let 20. vybereme jedno ze tří preludií pro klavír, nebo také jazzových preludií. Bude to číslo 2, a to v podání Emila Leichnera.

0: Opera je hudebně dramatický útvar. Po předehře se střídají recitativy, v nich se posunuje děj kupředu, árie, v nichž postavy vyjadřují své citové pohnutky, dueta, ansámbly, sbory a orchestrální mezihry. Modernější opery, třeba Wagnerovy, ale nejsou členěny na samostatná čísla a vyprávějí děj kontinuálně v jednom dramatickém tahu.
1: Zaspívá nám Fritz Wunderlich, nezapomenutelný německý lyrický tenorista, který zářil především v mozartovském repertoáru. A bohužel také se shodou okolností dožil pouze necelých 36 let jako Mozart. V roce 1966 Wunderlich zemřel po pádu ze schodů. Jen pár týdnů ho dělilo od jeho debutu v newyorské metropolitní opeře. Naštěstí máme dochovány nahrávky jeho zpěvu jako doklad jeho talentu. My ho teď zastihneme jako prince Tamína v Mozartově poslední opeře Kouzelná flétna ve chvíli, kdy mu tři dámy ukázaly obrázek princezny Pamíny, dcery královny noci. Tamino je uchvácen její krásou a zpívá takzvanou obrazovou árii. Je kouzel plná zdeta tvář. Fritze Wunderlicha doprovodí berlínští filharmonikové vedení Karlem Böhmem.

Franz Schubert, sonáta pro violončelo a klavír a mol, první věta, hrají Miša Majský a Dária Hovora.

Divadlo bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Pulén, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu stanice D-dur. Moje jméno je Krištof Spirit a budu vaším průvodcem ve světě klasické hudby v následujících 4 hodinách. Dnes vybírám díla například Francesca Manciniho, Wolfganga Amadea Mozarta, Tomase Tallise, Luise Spohra, Zoltána Kodáje, Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka, Pietra Locatelliho a Vítězslava Nováka. Vysílání dnes otevřeme společně s italským barokním mistrem Francescem Mancinim, jedním z posledních italských operních tvůrců barokní éry. Zkomponoval více jak 30 oper. My si z jeho díla ale vyslechneme sonátu číslo 14 G-moll pro zobcovou flétnu, smyčce a basso continuo. Hraje muzika Pacifica.

Americký soubor Musica Pacifica dohrál sonátu číslo 14 G-moll pro zobcovou flétnu, smyčce a basso continuo Francesca Manciniho. Vlastně dost podobné obsazení jako předchozí sonáta má klarinetový kvintet a dur Wolfganga Amadea Mozarta, jeden dechový nástroj a smyčce. Obě díla od sebe dělí pouhých 65 let a je až s podivem, jak se hudba za tu dobu proměnila. Mozartův klarinetový kvintet a dur hraje Consortium Classicum.

0: Soubor Consortium Classicum dohrál kvintet pro klarinet a smyčce A dur Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Český rozhlas D dur.
0: Za další skladbou se musíme vypravit do Anglie přibližně do poloviny 16. století. Budeme poslouchat jedno z nejrozměrnějších a také nejslavnějších motet Thomase Tallise, šestihlasé Gaude Gloriosa. Zpívá sbor The Tallis Scholars, řídí Peter Phillips.

Doznělo moteto Gaude Gloriosa anglického renesančního skladatele Thomase Tallise. Sbor The Tallis Scholars řídil Peter Phillips. Na stanici D-dur teď bude znít hudba německého skladatele, dirigenta a houslového virtuóza první poloviny 19. století Louise Spohra. Z jeho 18 houslových koncertů nás čeká v pořadí 11. v tónině G-dur. Hrát nám bude nizozemská houslistka Simone Lamsma. Doprovázet bude orchestr Symfonia Finlandia Jyväskylä. Řídí Patrick Galois.

0: Nizozemská houslistka Simone Lamsma dohrála koncert pro housle a orchestr číslo 11 G-dur Luise Spohra. Orchestr Symfonia Finlandia Jyväskylä řídil Patrik Galoá.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A na stanici D-dur nás teď čekají slavné tance z Glanty Zoltána Kodáje. Kodáj byl společně s Bélou Bartókem vášnivým sběratelem lidových písní a tanců, a to nejen maďarských, ale i rumunských nebo slovenských. To je případ i tanců z Galanty. Galanta je 15-tisícové městečko na středním Slovensku, kousek od Trnavy. Tance si poslechneme v úpravě cymbálové muziky České filharmonie.

V podání cymbálové muziky České filharmonie jsme slyšeli tance z Galanty Zoltána Kodáje. Posloucháte stanici D-dur, vaším průvodcem ve vysílání je stále Krištof Spirit. Po Zoltánu Kodájovi se přímo nabízí zařadit hudbu Leoše Janáčka. Inspirace lidovou hudbou provázela Janáčka po celý život. V klavírním díle se projevila v cyklu Po zarostlém chodníčku. První část tohoto cyklu nám zahraje britsko-australský klavírista Stefan Hugh.

Britsko-australský klavírista Stefan Hugh dohrál první část klavírního cyklu Po zarostlém chodníčku Leoše Janáčka. S následujícími dvěma autory se vrátíme do romantismu do druhé poloviny 19. století. Nejprve německý romantismus v podání Karla Reinekeho, mimochodem Janáčkova učitele z Lipska. Z Reinekeho díla si dnes poslechneme jeho první symfonii A-dur z roku 1858. Bernský symfonický orchestr řídí Johannes Mösus.

0: Tak to byl výlet do německého romantismu. Poslouchali jsme symfonii číslo 1 A-dur Karla Reinekeho. Bernský symfonický orchestr řídil Johannes Mesus.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Tím druhým romantikem bude Antonín Dvořák. A opět inspirace lidovou hudbou. Moravské dvojzpěvy začal Dvořák komponovat na popud pražského velkoobchodníka, vlastence a mecenáše Jana Nefa. V jehož rodině působil několik let jako učitel hry na klavír. Nef a jeho žena Marie byli velkými hudebními nadšenci a často provozovali malé domácí koncerty. Na nichž zpívali písně nebo dvojzpěvy. Nef tehdy doporučil Dvořákovi slavnou sbírku moravských písní Františka Sušila. Zpívají Bambiny di Praga, na klavír hraje Ludmila Čermáková, řídí Bohumil Kulínský.

Poslouchali jsme moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka. Zpívali Bambiny di Praga, na klavír hrála Ludmila Čermáková. Řídil Bohumil Kulínský. Za další hudbou na stanici D-dur míříme do Itálie první poloviny 18. století. Pietro Locatelli je často označován jako největší houslový virtuos barokní éry. V romantismu se dokonce vžil termín Paganini 18. století. Z Locatelliho díla si poslechneme Concerto Grosso pro smyčce a basso continuo opus 1 číslo 8 F-moll. Hrají Reglan Baroque Players, řídí Elizabeth Walfisch.

0: Tak to bylo Concerto Grosso pro smyčce a basso continuo opus 1 číslo 8 F-moll Pietra Locatelliho. Hráli Reglan Baroque Players, řídila Elizabeth Walfisch.
1: 6. rozhlas D-dur.
0: Závěr tohoto vysílacího bloku bude patřit české hudbě, konkrétně Vítězslavu Novákovi. Symfonická báseň Toman a Lesní pana patří mezi nejambicióznější skladatelova symfonická díla. Inspirace vychází ze stejnojmenné balady Františka Ladislava Čelakovského. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Jakub Hruša.

Dozněly závěrečné tóny symfonické básně Toman a lesní pana Vítězslava Nováka. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil Jakub Hruša. A tím jsme uzavřeli tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a uváděl Krištof Spirit.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, vítejte při poslechu stanice D-dur. Vaším průvodcem ve světě klasické hudby po následující 4 hodiny bude Krištof Spirit. Pro dnešní vysílání jsem vybral díla například Wilhelma Friedmana Bacha, Morise Ravela, Manuela Marie Ponseho, Georga Filipa Telemana, Roberta Schumana, Josefa Haydna, Jeana Sibelia a Johanna Strause. V úvodu vysílání si poslechneme koncert pro flétnu, smyčcové nástroje a basso continuo D-dur Wilhelma Friedmana Bacha, nejstaršího syna Johanna Sebastiana Bacha. Hrají Christian Gurtner a orchestr Vídeňské akademie. Řídí Martin Haselbeck.

podání flétnisty Christiana Gurtnera a orchestru Vídeňské akademie jsme slyšeli koncert pro flétnu, smyčcové nástroje a basso continuo D-dur Wilhelma Friedmana Bacha. Řídil Martin Haselbeck. Následující balet na náměty pohádek Má matka husa zkomponoval původně Maurice Ravel jako pětivětou čtyřruční svitu pro děti slavného sochaře Cypriana Godebského. To bylo v roce 1910. Hned o rok později Ravel díl rozšířil na 11 částí a vznikl tak půlhodinový balet. Bostonský symfonický orchestr řídí Bernard Haitink.

0: Dozněl balet na náměty pohádek s názvem Má matka husa Maurice Ravela. Bostonský symfonický orchestr řídil Bernard Haitink.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: A míříme do Mexika první poloviny 20. století za otcem klasické hudby Mexika, za skladatelem a klavíristou Manuelem Mario Poncem. Kromě klavírních skladeb zkomponoval řadu děl pro kytaru, která se velice brzy stala populární. Koncert pro kytaru a orchestr zahrají Vladislav Bláha a Státní filharmonie Brno. Řídí Petr Altrichter.

Na stanici D-dur teď dozněl koncert pro kytaru a orchestr Manuela Marii Ponseho. Hráli Vladislav Bláha a Státní filharmonie Brno. Řídil Petr Altrichter. Skladatelský odkaz německého barokního skladatele Georga Filipa Telemana je vpravdě úctyhodný. Dochovalo se více jak 3000 děl, a to všech možných žánrů a pro nejrůznější nástrojová seskupení. Nás teď čeká overtura pro milostný hoboj, dvoje housle, violu a basso continuo E-dur. Hraje německý soubor Musica Alta Ripa.

0: Soubor Muzika Alta Ripa dohrál overtyru pro milostný hoboj, dvoje housle, violu a basso continuo E-dur Georga Filipa Telemana.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Stále je s vámi, milí přátelé, stanice D-dur. U mikrofonu je Krištof Spirit. Skicu ke druhé symfonii C-dur, opus 61, vytvořil Robert Schumann za necelé 3 týdny, během prosince roku 1845. Většinu následujícího roku pak strávil její instrumentací, neboť skladatelé trápili deprese, zvonění v uších a celkově špatné zdraví. Symfonie je dílem zlomovým v Schumannově tvorbě. Zde poprvé totiž začal komponovat bez používání klavíru. Symfonii číslo 2 C-dur uslyšíme v podání Drážďanské štátskapele. Řídí Wolfgang Sawallisch.

Poslouchali jsme symfonii číslo 2 C-dur Roberta Schumanna. Drážďanskou štátskapele řídil Wolfgang Sawallisch. V roce 1761 se hrabě Karel Josef Morcín dostal do finančních potíží a musel rozpustit svoji zámeckou kapelu a také propustit kapelníka, 29-letého Josefa Haydna. Zároveň už se v té době o Haydnovi vědělo, že je vynikajícím hudebníkem, a proto bez zaměstnání nezůstal dlouho. Ještě v témže roce nastoupil do služeb věhlasného a bohatého rodu Esterházyů. Následující dvojkoncert pro varhany, housle a smyčcový orchestr pochází z prvních esterházyovských let. Koncert se někdy uvádí na varhany, ale někdy též na čembalo. My si poslechneme varhanní verzi. Na varhany bude hrát Martin Haselbeck, na housle Annegret Diedrichsen. Spolu s nimi Divertimento Salzburg.

0: Dozněl dvojkoncert pro varhany, housle a smyčcový orchestr F-dur Josefa Haydna. Hráli Martin Haselbeck na varhany, Annegret Diedrichsen na housle a orchestr Divertimento Salzburg.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: A čeká nás rozsáhlé vokálně-instrumentální dílo finského pozdního romantika Jeana Sibelia. Pětivěté symfonické plátno s názvem Kullervo, opus 7, je jedním z prvních, které zaznamenaly silný ohlas a jeho autor se stal všeobecně známým. Nejčastěji se dílo označuje jako symfonická báseň. Sám Sibelius ale o něm často mluvil jako o symfonii. Tedy bychom mohli teoreticky říct, že se jedná o nultou Sibeliovu symfonii. Námět čerpá z finského národního eposu Kalevala, konkrétně vypráví příběh tragického hrdiny Kullerva. Sola zpívají Helja Angervo, soprán, a Jorma Hinnien, bariton. Dále zpívá mužský sbor Helsinské univerzity. Hraje symfonický orchestr finského rozhlasu. Řídí Paavo Berglund.

0: Vyslechli jsme symfonickou báseň o pěti částech Kullervo opus 7 Jeana Sibelia. Sóla zpívali Helja Angervo, soprán, a Jorma Hinnien, bariton. Dále zpíval mužský sbor Helsinské univerzity. Hrál symfonický orchestr Finského rozhlasu, řídil Paavo Berglund.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Závěr tohoto vysílacího bloku bude patřit hudbě králi valčíku Johanu Štrausovi mladšímu. Vídeňští filharmonikové nám zahrají valčík s názvem Akcelerace opus 234, řídí Josef Krips.

0: Akcelerace je název valčíku Johana Strause mladšího, jehož poslední tóny právě dozněly. Vídeňské filharmoniky řídil Josef Krips. A tím uzavíráme tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a od mikrofonu se loučí Krištof Spirit.
1: Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Georg Friedrich Händel, vodní hudba F-dur, svita číslo 1, třetí část zní Akademie staré hudby je řízena Christopherem Hogwoodem.

Andrew Lloyd Webber je Angličan, autor mnoha muzikálů v čele s Jesus Christ Superstar. Napsal ale také Requiem, které spadá plně do sféry klasické hudby. Píje Jézu z něho mají v repertoáru mnohé ženské i dětské sbory. Zpívá Pražský filharmonický sbor, hraje PKF s dirigentem Emanuelem Viomem.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Wolfgang Amadeus Mozart, předehra k opeře Don Giovanni. Anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Čtvrtá věta páté symfonie Gustava Mahlera. To je slavné adagietto, volně plynoucí, jakoby snová, křehká, nebeská hudba jen pro smyčce a harfu. A pak znenadání ta velká sexta a mohutný zvuk orchestrálního pléna. Je to jedna z nejpodivohodnějších symfonických věd, která samozřejmě žije i vlastním koncertním životem. Mahler svou pátou symfonii psal v letech 1901 a 2. V době, kdy prožíval vášnivý vztah s Almou Schindlerovou, vídeňskou femme fatale, jejímuž kouzlu podlehlo tolik slavných mužů před Mahlerem i po něm. Almou Mahlerovou se stala krátce po dopsání této symfonie. Asi desetiminutové adagietto s Mahlerovým přípisem Sehr langsam, velmi pomalu, je de facto milostným dopisem pro Almu. Bylo slavné od počátku, ale poté, co je použil Visconti ve svém filmu Smrt v Benátkách, ještě výrazněji. Tady je v podání symfonického orchestru Bavorského rozhlasu s Rafaelem Kubelíkem. Adagietto z Mahlerovy páté.

Johann Sebastian Bach, árie Wohl euch, ihr ausgewählten Seelen, z kantáty číslo 34. Zpívá Magdalena Kožená, soubor Musica Florea řídí Marek Štrincl.

Disonance je nelibozvučný souzvuk tónů, vytvářející harmonické napětí. V klasické harmonii musí disonance vždy vyústit do libozvučné konsonance, tedy do harmonického klidu. V novější hudbě takové pravidlo neplatí. Stereotypní nadužívání disonance však často vede ke klišé, které je právem odmítáno většinovým publikem. Nápaditá práce s disonancemi a konsonancemi je přitom silným nosičem emocí, dodává hudbě výrazové napětí a dramatismus. Bohuslav Martinů a finální věta z jeho koncertína pro klavír a orchestr hraje Emil Leichner, Českou filharmonii řídí Jiří Bělohlávek.

Dedur vaše tónina. Jan Václav Stamitz z Mannheimské školy, jeden z těch, kteří zdokonalili sonátovou formu, a jeho symfonie B-dur, třívětá, poslechneme si ji celou. Slovenský komorní orchestr řídí Bohdan Varchal.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Teď přijměte pozvání k setkání s jedním z nejoslavovanějších skladatelů renesance, jehož mistrovství i pěveckému se klaněli už jeho současníci a my to skladatelské obdivujeme do dneška. Josquin des Prez. O jeho hudbě víme mnohem víc než o jeho životě, což je pro milovníky hudby vždycky lepší případ, než kdyby tomu bylo naopak. Josquin napsal asi 250 skladeb, které se rychle šířily díky nototisku a byly velmi populární díky krásným melodiím, živým rytmům i nápaditým imitacím. První knihu mší vydal už v roce 1502. A my si také poslechneme ukázku z jeho duchovní tvorby In te Domine speravi, píseň na text oslavného hymnu Te Deum, zaspívá sopranistka Julian Baird. Na loutno hraje Ron McFarlane.

Karl Philipp Emanuel Bach, sonáta pro flétnu a varhany D-moll, druhá věta. Hraje Yoshimi Oshima na flétnu, Jaroslav Tůma na varhany.

Beethoven napsal dvě překrásné romance pro housle. Jednu v tónině G-dur jako opus 40, druhou v tónině F-dur jako opus 50. I když číslování neodpovídá chronologii kompozic, nýbrž vydání, je to celkem nedůležité. Dělí je od sebe jen 4 roky a jsou z období, v němž Beethovenovi došlo, že jeho postupující hluchota bude zřejmě neodvratitelná. V obou romancích je líbezná hudba, nikoli Beethoven bojovník, nýbrž Beethoven plný citu. Romance číslo 1 G-dur, Anne-Sophie Mutter, New Yorkská filharmonie, Kurt Masur.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Následující melodii budete velmi pravděpodobně nebo zcela jistě znát, neboť patří k nejslavnějším a nejupravovanějším ve světě. Leckde si bez ní nedokáží představit vánoční svátky a možná budou mnozí z vás znát i název té kompozice. Ale víte, kdo zkomponoval přeslavnou alžbětinskou serenádu? Jeho jméno je Ronald Binge a během druhé světové války sloužil u královského britského letectva. Po válce byl skladatelem BBC, psal i hudbu filmovou, ale Bingeho alžbětinská serenáda, oslavující po válce v roce 1952 nástup nové alžbětinské éry s královnou Alžbětou II., je nepřekonatelná. Hraje nám ji Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, diriguje Ernest Tomlinson.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: A teď Jakob Handl Galus, autor bezmála 600 děl, převážně vokální polyfonie. Ze skladatelského odkazu, tohoto původem slovinského skladatele, který v 16. století působil kromě Vídně také v Olomouci a nakonec v Praze, co by varhaník kostela svatého Jana na Zábradlí, si poslechneme asi 4minutové moteto Ecce quo modo moritur justus, velkopáteční responsorium Hle, jak umírá spravedlivý. Zde Handl Galus neexponuje téměř žádný kontrapunkt, spíše je zde patrný vliv benátského stylu. Jde o homofonní skladbu, hlasy většinou postupují spolu v akordické sazbě a Galus si pouze hraje s ozvěnami a dynamickými kontrasty. Zpívají nám ljubljanští madrigalisté.

Jedinou symfonickou básní z cyklu Bedřicha Smetany Má vlast, která je epickou, totiž popisující konkrétní příběh, je Šárka. A o ním příběhem samozřejmě stará česká pověst o Ctiradovi a Šárce. Sám Smetana hudbou kreslí dokonale nejen děj, ale také jakousi charakteristiku nebo psychologii hlavních postav. Ale nechme promluvit skladatele samotného. Toto napsal Bedřich Smetana o své Šárce, již za okamžik zahraje Česká filharmonie s Václavem Neumannem. V této skladbě se nemíní krajina, nýbrž děj, bajka o dívce Šárce. Skladba počne líčením rozzuřené dívky, jež pomstu přísahá za nevěrnost milence svého celému mužskému pokolení. Zdáli je slyšet příchod Ctirada se svými zbrojnoši, který táhne na pokoření a potrestání dívek. Už zdáli zaslechnou nářek, ač lstivý, přivázané dívky u stromu. Při pohledu na ní obdivuje Ctirad krásu její, zahoří milostnými city pro ní, osvobodí ji, ona připraveným nápojem obveselí a opojí jak Ctirada, tak zbrojnoše až k spánku. Nadané znamení lesním rohem, které v dálce ukryté dívky zodpoví, vyhrnou se tyto ku krvavému činu, hrůza všeobecného vraždění, vzteklost nasycené pomsty Šárky. Toť konec skladby.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Vynikající virtuos na violu da gamba, zjednodušeně řečeno předchůdce violončela, Marin Marais byl hudebníkem francouzského královského dvora Ludvíka XIV. A jeho umění se klanili všichni jeho současníci. A ještě dnes, po staletích, když se rozezní jeho hudba, nelze než žasnout nad její rafinovanou krásou, jako teď. Rondo Champêtre pro dvě violy da gamba a teorbu Marina Maraise zahrají katalánský gambový mák Jordi Savall, gambista Philippe Pierlot a teorbista Rolf Lislevand.

Když před pár lety americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe natočila komplet nocturen irského skladatele a klavírního virtuóza konce 18. a první půle 19. století Johna Fielda, psali o tom americké recenze toliko v superlativech. My si bravuru této pianistky vychutnáme v posledním 18. Fieldově nocturnu F-dur. Elizabeth Joy Rowe,

Oratorium je vokálně instrumentální dílo pro sbor, sólisty a orchestr, které má děj, vypráví nějaký příběh. Nejčastěji jde o duchovní dílo na biblický námět, ale existují i světská oratoria, třeba na antické náměty. Georg Friedrich Händel, tři sbory z druhého dílu oratoria Mesiáš. Hraje a zpívá Collegium Vocale a Collegium 1704, řídí Václav Lux.

Melodie chorálu Wachet auf, ruft uns die Stimme je píseň luteránského kazatele a skladatele Filipa Nikoláje z roku 1599. A přinejmenším první sloka vychází ze známé Silberweise norimberského ševce a mistra pěvce Hanse Sachse. Píseň se vztahuje na Ježíšovo podobenství o moudrých a pošetilých panách z Nového zákona. Chorál v průběhu dalších staletí zhudebnili třeba Felix Mendelssohn Bartholdy ve svém oratoriu Paulus, jak v předehře, tak jako chorál, nebo Max Reger v jeho třech chorálních fantaziích. A toto je zhudebnění Johanna Sebastiana Bacha v podání varhaníka Jana Kalfuse. Vzhůru hlas nás volá.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Giacomo Puccini, árie Cavaradossiho z třetího dějství opery Tosca. Zpívá Luciano Pavarotti, Národní filharmonický orchestr řídí Nicola Rescino.

François Couperin, Allman, druhá věta z Královského koncertu číslo 1 G-dur pro flétnu a basso continuo. Hrají Robert Clair, Jaap ter Linden a David Moroney.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
2: Leonard Bernstein je úspěšný hudební syntetik, který uspěl v muzikálu, operetě i klasické kompozici a dokázal odlišné žánry i propojit. Jeho taneční svita pro žestový kvintet hraje soubor Stockholm Chamber Brass.

Josef Haydn, árie z opery Orlando Palladino. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Antonín Dvořák a skladba populární u všech violončelistů světa. Klid lesa pro čelo a orchestr opus 68. Hraje Petr Nouzovský, komorní filharmonii Pardubice řídí Stanislav Vavřínek.

I mezi starými mistry před 4-5 staletími byli tací, kteří se vymykali běžné hudební produkci té doby. Tak například takový Carlo Gesualdo z Venosi, šlechtic, vzdělanec a nadšený hudebník, který svůj temperament promítl i do madrigalů, které s takovou vášní komponoval. Je v nich na 16. století nezvykle mnoho disharmonií, disonancí, chromatiky i emocí. Gesualdovi současníci byli až šokováni jeho hudebním rukopisem. My jsme jim stále znovu fascinováni, stejně jako byl třeba Igor Stravinský. Poslechněme si milostný madrigal Carla Gesualda Donna se manči dete z roku 1595 v podání souboru Delicie Musicae a čembalistky Carmen Leoni.

Ferenc Liszt, La Campanella, etída číslo 3 pro klavír z cyklu 6 velkých etid podle Paganiniho. Hraje Jené Jandó.

Koncert není jen ona kulturní událost, při níž na pódiu někdo hraje a my mu tleskáme. Koncert je také druh skladby, v němž sólista vede hudební dialog s orchestrem. Tím sólistou může být třeba houslista, klavírista, čelista a jeho part bývá napsán velmi virtuózně. V některé z obvyklých tří vět koncertu na něho čeká kadence, kdy se orchestr odmlčí a sólista hraje úplně sám. Johann Friedrich Fasch byl Bachův současník, jeho hudba je však průhlednější, už směřující ke klasicismu. Poslechneme si celý jeho koncert pro tři nástroje a basso continuo v podání souboru Collegium Marianum.

Na sklonku svého mladého života se Mozart potěšil úspěchem své opery Kouzelná flétna. Jejíž premiéru od čembala sám řídil v divadle na Vídeňce a libretista Schikaneder zpíval komickou roli Papagena. 30. září byla premiéra, 5. prosince už Mozart nebyl mezi živými. Opera je pro svůj námět, tajemné zednářské symboly i fakt, že Mozart krátce na to skonal, opředena mnoha dohady i mýty. Je to pestrá směsice prvků lidové frašky, kouzelného i pohádkového divadla a hry o zasvěcení. Onu komickou polohu zde zastupuje zejména ptáčník Papageno, doprovázející věrně prince Tamína, ale zároveň sám toužící po lásce, pohodné ženušce. A když ji konečně najde, Papagenu, nejprve nesměle, koktavě a poté šťastně zpívají o své lásce a těší se na mnoho malých papagenů a papagenek. Velmi efektní a oblíbený duet ze závěru druhého dějství nám zaspívají Thomas Kvasthoff a Montserrat Caballé. Rozhlasový symfonický orchestr Kaiserslautern řídí José Collado.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Celkem bohatý skladatelský odkaz máme zachován z díla blámského skladatele první půle 16. století Adriana Willaerta. Na to, že nás od tohoto ceněného kapelníka svatého Marka v Benátkách dělí 450 let, mají soubory staré hudby z čeho vybírat. 8 mší, přes 50 hymnů a žalmů, přes 150 motet, asi 60 šansonů, 70 madrigalů a mnoho dalších instrumentálních děl. A mezi nimi i tento Richard Carr 10. Willaertovu hudbu hraje ansámble Romanesque.

Mše, moteta, duchovní dramata, vánoční oratorium, tedeum a další církevní díla, to je těžiště tvorby francouzského barokního skladatele Marka Antoana Charpentiera, aniž bychom mu upírali výtečnou hudbu třeba k Molièrovým divadelním hrám nebo opery. Charpentierův jedinečný styl byl ve své době označován za příliš italský. Na rozdíl od svého současníka Lilyho, Itala, který se stal stělesněním francouzské hudby, Charpentier byl Francouz, který šel hudbu studovat do Itálie. Možná se Charpentier nechtěl zaplétat s královským dvorem. Možná se jeho talentu Lily či jiní ve Versailles obávali. Jisté je, že na dvoře Ludvíka 14. nepůsobil. Stejně jisté je, že v duchovní hudbě té doby ho málo kdo předstihl. A také dnešní doba Charpentiera začíná plně docenovat. Toto je v jeho tónech Magnifikát, Marín chvalospěv, Velebí má duše hospodina. Nahrávka souboru Le Concert Spirituel a Hervého Niketa.

Dynamika je práce se silou zvuku. Hudba může znít slabě, tedy piano, nebo silně, tedy forte. Může i postupně zesilovat nebo zeslabovat. V jednu chvíli mohou v orchestru některé nástroje, třeba ty, které mají melodii, hrát silně, ostatní, které ji doprovázejí, hrají slaběji. Na rozdíl od heavy metalové kapely, která umí jen fortissimo, využívá symfonický orchestr celého dynamického rozsahu od 5 do 90 decibelů. Skerco ze symfonie číslo 3 Es-dur Eroica Ludwiga van Beethovena. Hraje na dobové nástroje orchestr revoluční a romantický, řídí John Elliott Gardiner.

Veškerá Chopinova tvorba počítá s klavírem, s nástrojem, který bravurně dokonale ovládal a s nímž byl tak spojen, že mu svěřoval veškerý svůj niterný život. Říká se, že celý, pravda krátký, život Frédérika Chopina je obsažen v jeho klavírních skladbách. My teď necháme stranou intimitu jeho solového klavíru a nahlédneme do prvního klavírního koncertu E-moll, který Chopin složil ve svých 20 letech, ještě před svým odchodem z Polska do Francie. Uslyšíme třetí větu koncertu E-moll, Rondo, v níž Chopin exponuje rytmus oblíbeného polského tance Krakoviak. U klavíru Claudio Arau londýnský filharmonický orchestr řídí Eliahu Inbal.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Dnešní breviář komorní hudby začneme pohledem na fotografii. Je to roh Husovy a Karlovy ulice a na tomto rohu stojí muž, statný muž v nejlepších letech, že by to byl Karel Husa?
1: Je to Karel Husa.
0: Karlovy a Husovy ulice.
1: A Lukáš, já dodám, že tu fotografii jsme použili i v tiskovém materiálu při předávání čestného doktorátu panu Husovi na Akademii muzických umění v Praze. Ale to pikantní, co on mě sám řekl, tu fotku ukázal i studentům na své domovské univerzitě ve Státech, na Cornell University. A dostala se mimo jiné i do rukou někoho, kdo tam přednášel marketing a ten pak dával k lepšímu, říkal, ti Češi jsou neuvěřitelně daleko v nápaditosti, jak dokáží využít těch maličkostí. Tady máte svědectví, jak reklamují nejen příjmení autora, ale i jeho křestní jméno. A Husa se vždycky smál, říkal samozřejmě, kdybych jim prozradil, kdo byl Hus a který Karel tu ulici má, tak bych samozřejmě ostrouhal. Nicméně, chci říct, že pan Husa na mě vždycky působil nejen jako svrchovaný kumštíř, ale je to báječný člověk, vzdělaný, moudrý, s nadhledem, velmi laskavý. Tady taky řeknu, když se dělal televizní dokument o jeho návštěvě, tak kdokoliv mnohem mladší než on by prostě ten štáb vypoklonkoval velmi rychle. On s neuvěřitelnou trpělivostí znovu a znovu, tak až se podařilo natočit, zopakoval svůj životní příběh. Takže je to skvělý člověk a navíc, a to ty jistě víš taky, báječný skladatel.
0: Čím je jeho komorní hudba specifická, že si vysloužila místo v našem přehledu stylů komorní hudby?
1: Lukáši, možná bych měl říci, že on má za sebou, a to posluchači vědí, tu genezi, kdy začal studovat vysoké učení technické, bylo to v době druhé světové války, a v okamžiku, když se vysoké školy zavřely, tak teprve poté začal studovat kompozici u profesora Řídkého. A teď už odpovídám na tu tvoji otázku. Já myslím, že i když se nikdy nevrátil do těch technických sfér, tak ta jeho fantazie má tu zvláštní rovinu jednak technického myšlení a pak ta rovina samozřejmě emotivního myšlení nebo emotivní stránky. A ten smysl pro detailní práci, ale také smysl pro celkovou architekturu, pro celkovou koncepci toho díla je tam evidentní. Když jsme mimochodem, já jsem tady před několika lety nastudoval dvě preludia pro flétnu, klarinet a fagot s Jiřím Válkem, Františkem Hermanem a když jsme poprvé tu skladbu chtěli zahrát spolu, tak jsme zjistili, že i my, zkušení matadoři z hlediska komorní hudby, jsme trošku na rozpacích, protože Husa vyžaduje striktní souhlas té rovině vertikály, ale na stranu druhou jsou tam velké plochy. Takže to, že docílíš přesnosti v tom, že je to na chlup skutečně přesně spolu, tam, kde to má zařezávat, to ještě neznamená, že si ti podaří stavět určitou gradaci. Takže teprve v okamžiku, když člověk zvládne ten mikrosvět, detailní práce z hlediska vertikální přesnosti a potažmo ty velké plochy, které gradují nebo naopak mají až jakýsi meditativní charakter, tak teprve pak to začíná být Karel Husa.
0: Ty jsi říkal, že Karel Husa projevuje jakési technické myšlení ve své hudbě. Co to konkrétně znamená v partituře?
1: V partituře. Já si myslím, že když bychom analyzovali třeba jenom jeden jediný takt, nestane se ti, že by fagotu dopřál dlouhou notu držené prodlevy a dva nástroje nad ním drží buď jakousi kvázi harmonii, nebo se jen tak prolínají. Tam je rytmický model, který je různě rozpracován pro všechny tři nástroje, takže mohu-li zpívat už teď v tomto čase, tak bych řekl třeba struktura 16, 16-tinová pauza, 2 16-tiny a po 16-tinové pauze 2 16-tiny, 16. Takže by to bylo znělo tým, tata, ty, ta. Tak toto dokáže modifikovat pro každý z těch nástrojů. Najednou zjistí, že ti vznikne rytmická struktura. V součtu je to stále plynulý běh 16 nových not. Ale to je až v tom výsledku, když jste dokonale přesně.
0: Čili komplementární rytmus v technické mluvě srovnatelný se soukolím ozubených kol?
1: Přesně tak.
0: Nebo s algoritmem v softwaru?
1: Ano, tak, říkáš to přesně.
0: A ta druhá složka, o které jsi mluvil, emoční. Dechové nástroje nebývají považovány za velké nositele emocí, na rozdíl od smyčců. Jak se to projevuje?
1: Já myslím, že dechové nástroje zase umí postihnout ohromné barevné niance. A ty víš, že i náš emotivní svět má mnoho valérů, mnoho valérů, odlišných, těch nejjemnějších niancí pocitů a tak dále. A já zase řeknu, že flétnu, kterou máme mnohdy spjatou se světem barokní až mysteriózní roviny, anebo zase té romantické, velmi vznosné, tak do toho může vstoupit klarinet s takovou tou mírou tajemnosti a jinotajnosti a fagot, který dokáže plnit nejen tu rovinu basového nástroje, basa continua, ale je tam vlastně i ta rovina určité zase meditativnosti nebo někde razantnosti, někde velké otevřenosti. Takže tady bych to nepodcenil. Já myslím, že dechové nástroje dokáží nabídnout strašně široké spektrum právě těch emotivních stavů.
2: Budeme poslouchat dvě preludia Karla Husy. Co z těch prvků se tam exaktně, tedy explicitně objevuje?
1: To, o čem jsme mluvili, jak v té rovině rytmických struktur, to je tam zastoupeno ohromně. A samozřejmě je tam i ta míra té rozlišné barevnosti jednotlivých nástrojů. Nutno ovšem říci, nevnímejme jako koláž. Pořád to má být celek, čili i celkové barevné spektrum musí působit vyváženě.
2: Dvě preludia Karla Husy hrají Sato Mullien, flétna, Edward Gilmour, klarinet a Laura Koepke, fagot.

0: To byla dvě preludia Karla Husy. Od různých hráčů komorní hudby slýchávám jedno pěkné slovo, totiž souhra. Nejčastěji ho slyším od klavíristů, kteří hrají v komorní hudbě. Tam prostě ten začátek tónu je dán jedním pinknutím a souhra je tam základní věcí. Od smyčcových hráčů to slovo jsem snad nikdy neslyšel. Ale od dechařů ano. Jak se dociluje souhry? Je to věc onoho citu, o kterém jsme mluvili, nebo techniky?
1: Já bych řekl, že je to kombinace a já trošku navážu na to, o čem jsme mluvili předtím. Já jsem připamatoval pár modelů nějakých, ale musím říci, co všechno ta souhra obnáší. Určitě jsi si všimnul a nepochybně i posluchači, že hráči na ty tři nástroje musí v průběhu skladby měnit například délku stakat, které používají, protože v pasážích, kde hraje například fagot a k němu se přidává klenet, nemůže přijít s tím svým detašovaným stakatem. Dále, v okamžiku, když bude fagot hrát melodickou linku s flétnou, která je velmi vláčná v těch výměnách, nemůže se stát, že ani v těch nejtěžších výměnách by to trošku jakoby bylo nedotaženo pod tím obloučkem. Takže to je pravá rovina. Dál, je to otázka představy i té dynamické plochy, nebo velikosti dynamického rozptylu. Víme, že klarinet dokáže být eruptivnější v těch vrcholech než třeba flétna, ale i tady je potřeba hledat to vyrovnaný poměr toho, co si mohu vůči tomu druhému dovolit. Skoro bych řekl, souhra, jestli je to dechové trio nebo manželství, vyjde na stejno. Je to o tom, že musím vyjít s partnerem tak, aby on se necítil diskriminován, či naopak, abych jej netlačil do příliš expresivní roviny nějakého hrubého zvuku.
0: Je pravda, že třeba moji rodiče, kteří hráli na dva klavíry, říkali, že dva klavíry na souhru, to je to nejtěžší. Ale jsou to dva stejné nástroje. Zatímco v komorním ansámblu vlastně každý nástroj ten tón tvoří nějak jinak. Takže oni se musí, jakoby, ta empatie tam musí být vyšší. Že?
1: Lukáši, nicméně dám tvým rodičům za pravdu, protože ta stejnost toho nástroje o to víc umocní odlišnost každého toho hráče. Kdežto individualita hudebního nástroje může být umocněna i individual hráče, ale nestaví jej do určitého protipolu. Není to distanc. Takže já to vnímám úplně stejně. Ta souhra nesmí být jen v rovině hudebního zápisu, ale ideální stav na pódiu i v té rovině mentálního propojení nebo mentální vazby. A samozřejmě všichni máme třeba jiné biohodiny, takže máme jiné vnímání tempa. Tady je potřeba se najednou ujednotit. Je to synchron, je to stejnost, je to ta rovina opravdu určitého propojení.
0: Pro Karla Husu je typické, že má různé skladby v různých verzích. Například jeho nejslavnější hudba pro Prahu je pro symfonický orchestr i pro dechy a myslím, že ještě další verze.
1: Já jsem se v bukletu k jeho velkému výročí, které spadá na sezonu 2005-2006 a 2006-2007, dočetl, že hudba pro Prahu 1968 měla více jak 8000 živých provedení. To je neuvěřitelné.
0: Neuvěřitelné. Jak se na to díváte vy, komorní hráči, kteří zjistíte, že v partituře máte třeba ty jako klarinetista part, který před tebou hrálo violončelo, dejme tomu, nebo viola?
1: Já jsem asi největší šok v případě, řekněme, těch různých verzí prožil, když jsem nastudoval Husovy slovenské evokace v triové verzi, klarinet, viola, violončelo. Neznal jsem jinou verzi a podotýkám, že tak niterně jsem tu skladbu přijal, zdála se mě velmi sugestivní a velmi krásná. A pak jsem ji najednou slyšel v provedení nebo ve verzi symfonického orchestru, dechového kvinteta a mimochodem Karel Husa tu nahrávku sám ještě řídil. No, to je najednou jakési rozevření těch možností. Já nevím, k čemu bych to přirovnal. Možná k tomu, když budu vidět jen nějaký náčrt, geniální náčrt nebo skicu velkého plátna, které potom vidím v oleji. Takže udělá-li někdo jednu postavu v subtilní rovině grafiky, té niterné, krásné, a pak najednou vidím velké olejové plátno, tak to může být stejné. Přiznám se, že v případě Karla Husy jsem ale nikdy nepochopil, jak je možné docílit v obou obměnách maximálního účinku. A on to umí.
0: Když uvažuji o skladatelově práci, dokážu si, nebo víc bych věřil onomu postupu, kdy ze symfonické partitury se vytáhne komorní skladba. Zatímco ten opačný postup mi připadá jakoby zmnožení čehosi, dublování čehosi, čili redukci bych věřil více až na fouknutí.
1: Tady se to stalo. Čili já jsem jako interpret na to šel přesně opačně, než byla geneze skladby. Ta první verze je opravdu ta rovina symfonická a dechové kvinteto. To byl někdy rok 68. Vím, že nahrávala Filharmonie v Brně a pan Husa dirigoval. A pak ta verze triová, ta je z konce 70. let.
0: Budeme poslouchat dvě věty ze serenády Karla Husy. Upozorníš nás ještě na nějaké místo zajímavé?
1: Nepochybně. Teď zazní část z té druhé věty, z Noci. Tam je nádherná citace slovenské lidové písně Dobrou noc má milá, krásná viola, to je nádherné místo.
0: Dali pak tomu Američani rozumí.
1: To mě samotného zajímá. Ale já myslím, že ano, že ta rovina toho folklorního vzdělení je tam taky silně vybudována.

0: Já jsem byl moc zvědav, jak bude řešit tu verzi, kterou já znám, tedy v subtilní, kde to solo exponuje viola a tady je to horna a musím říct, že ta příbuznost je tam velmi, velmi krásná, že to spojení s těmi dalšími dechy dechového kvinteta je velice zajímavé. Nicméně, chci se ještě zmínit do té finální věty o tanci. To je trošku třeba náznak tady horňácka, možná v něčem zase až ta rovina těch podtatranských tanců, lidových tanců, ale soustřeďme naši pozornost na ten temporytmický tok, protože on tam často střídá takty a to vnitřní členění je někdy změněno a deformováno jenom třeba posunutím obloučku, čili různá výslovnost těch určitých modelů mění i ten rytmický dojem.
1: Rytmus a metrum tu spolu tančí taneček.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Před námi je série nahrávek Rafaela Kubelíka, nahrávek velmi vzácných až unikátních. Čeká nás nejprve velké dílo Arnolda Schönberga, potom dvě české premiéry a nakonec tři Mozartovy symfonie. Nejprve uslyšíme Gure Lieder, velkolepé dílo Arnolda Schönberga pro solisty, sbor a orchestr. Je to velkolepý novoromantický Schönberg, kterého Kubelík natočil v roce 1965 už se svým, tehdy už domovským, symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu. Připomeňme si pěvecké solisty. Uslyšíme Herberta Schachtenschneidera jako Valdemara, tenoristu, Ingeborg, sopranistku v roli Tove, Hertu Tepper, mezzosopranistku v roli Lesní holubice, baritonistu Kita Engena v roli Sedláka a dále tenoristu Lorenze Fennenbergera v roli Klause Nára. Mluvčím bude Hans Herbert Fiedler a spoluúčinkuje sbor Bavorského rozhlasu spolu se symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu. Nahrávka vznikla v Mnichově, v Německém muzeu v Kongresovém sále v roce 1965. Diriguje Rafael Kubelík.

spin.

Na stanici Český rozhlas D-dur dozněly Gorel Lieder, velkolepé kantátové dílo Arnolda Schönberga v nahrávce Rafaela Kubelíka z roku 1965. Spoluúčinkovali mimo jiné tenorista Herbert Stachensteiner, sopranistka Inge Borg nebo mezzosopranistka Herta Tepfer a také sbor a symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. Kromě této nahrávky, která připomíná, že Rafael Kubelík se intenzivně věnoval hudbě 20. století, měl velmi v oblibě také Gustava Mahlera, na kterého Schönberg v tomto díle bezprostředně navazuje, ale byl také velkým propagátorem české hudby. To nemusíme zdůrazňovat. Nás teď čekají dvě velmi vzácné nahrávky. Jedná se totiž vůbec o první snímky skladeb, které jsou už dnes velmi slavné. Uslyšíme nejprve Janáčkovu symfonickou rapsodii Taras Bulba v nahrávce z roku 1958, která vznikla v Londýně s Královským filharmonickým orchestrem. Tak tedy Janáček, Taras Bulba a Rafael Kubelík v Londýně v roce 1958.

Dozněla Janáčkova symfonická rapsodie Taras Bulba s částmi Smrt Andrijova, Smrt Ostapova a Proroctví a smrt Tarase Bulby. Na vzácné historické nahrávce z roku 1958 řídil Královský filharmonický orchestr v Londýně Rafael Kubelík. A ve stejném obsazení teď uslyšíme dílo, které Rafael Kubelík řídil dokonce v premiéře na Salzburském festivalu, fresky Piera della Francesca Bohuslava Martinů. Toto není snímek z premiéry, ale rovněž nahrávka z roku 1958 z Londýna. Fresky mají tři části, Andante poco moderato, Adagio a poco allegro, slavné pozdní dílo Bohuslava Martinů na premiérové nahrávce Rafaela Kubelíka.

To zněly fresky Piera della Francesca Bohuslava Martinů na vzácné historické nahrávce z roku 1958, kdy Královský filharmonický orchestr v Londýně řídil Rafael Kubelík. Jak víme, Kubelík emigroval v roce 1948 nejprve do Londýna, pak byl krátce šéf-dirigentem v Chicagu, aby se do Londýna vrátil jakožto šéf-dirigent londýnské královské opery Covent Garden. Pak nicméně zakotvil u orchestru v blízkosti Československa, u orchestru Bavorského rozhlasu v Mnichově, a my se teď vrátíme do úplně pozdního období dirigentovy činnosti. Uslyšíme tři poslední Mozartovy symfonie na jakési vzorové a bilanční nahrávce těchto symfonií, která vznikla v Mnichově v roce 1980. Uslyšíme tedy nejprve symfonii číslo 39 Es-dur, pak symfonii číslo 40 G-mol a nakonec symfonii C-dur zvanou Jupiter. Nejprve tedy symfonie číslo 39 Es-dur, Kechel 453 Wolfganga Amadea Mozarta. Ta má čtyři části: Adagio Allegro, Andante con moto, Menuetto Allegretto Trio a Finale Allegro. Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu řídí Rafael Kubelík.

Dozněla symfonie číslo 39 S-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Posloucháme trojici posledních Mozartových symfonií v nahrávce Rafaela Kubelíka se symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu. Takže teď nás čeká symfonie číslo 40, slavná symfonie G-moll, která má čtyři části, molto allegro andante, menuetto allegretto trio a allegro assai.

Dozněla symfonie číslo 40 G-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Posloucháme trojici posledních vrcholných Mozartových symfonií v nahrávce Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu pod taktovkou Rafaela Kubelíka z roku 1980. Logicky nás teď tedy čeká závěrečná a vrcholná symfonie číslo 41 C-dur, zvaná Jupiter. Ta má tyto čtyři části: Allegro vivace, Andante cantabile, Menuetto allegretto a Molto allegro.

0: Dozněla symfonie číslo 41 C, dur zvaná Jupiter, Wolfganga Amadea Mozarta. Poslouchali jsme nahrávku posledních tří Mozartových symfonií pod taktovkou Rafaela Kubelíka se symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Příjemný den, milí přátelé operní hudby. Na programu je dnes hudba francouzského genia Hectora Berlioze, který v celé své kompoziční aktivitě mířil do budoucnosti a sklízel za to od současných oponentů a protivníků nevděk. Ale nacházel i zastánce u osvícených osobností, mezi něž patřil houslový virtuos Niccolo Paganini, pianista Franz Liszt, který byl také svědkem při Hectorově svatbě s Harriet Smithsonovou, nebo mladý Robert Schumann. Dále překladatel Thomas Gunné, který stál u zrodu Hectorových irských melodií a prvního setkání s Harriet Smithsonovou a další. Patřil mezi ně i skladatelův přítel, stavitel varhan, Eduard Alexander, který koupil na věčné časy místo posledního odpočinku v Montmartre a věnoval ho Berliozovi. A konečně byl také mezi nimi jeho příznivec Eduard Benaze.

Blažena a Beneš. Podle druhé milenecké dvojice vedle Éry a Klaudia ve hře Shakespeareově. Autor, celoživotní obdivovatel anglického dramatika, se zabýval myšlenkou na zhudebnění Shakespeareovy komedie už od návratu ze studijního pobytu v Římě v roce 1833, v roce své svatby s Harrietou. Ale po téměř 30 letech se mu teprve nápad či sen podařilo uskutečnit. Libreto si napsal sám a k ději přidal jen zpěvní části a scénu, v níž vystupuje groteskní postava kapelníka Somarona. A také sám dirigoval premiéru 9. srpna onoho pozdního léta roku 1862. Rok poté dostala opera německou verzi libreta od Richarda Pohla, kterou Berlioz dvakrát dirigoval ve Vímaru. Tehdy při premiéře v roce 1862 pozval francouzského skladatele kníže von Hohenzollern-Hechingen do svého sídla na zámku Löwenberg a francouzský skladatel zažil chvíle štěstí při dirigování knížecího orchestru a svých skladeb. Z té doby zaznamenal Berlioz vzpomínku na rozhovor s výmarským vévodou, který se domníval, že skladatel komponoval duet Éry a Irsil, Vy vzdycháte, má paní, za romantického večera při svitu měsíce. Berlioz o této příhodě píše ve svých pamětech. Musel zcela neromanticky odpovědět, že duet byl komponován při projevu jistého kolegy v institutu. Vévoda se chopil anekdotického charakteru věci a poznamenal, že šlo jistě o inspirativního a zdatného řečníka. Méně příjemná byla v té době skutečnost, že v červnu roku 1862, dva měsíce před premiérou, zemřela Berliozova druhá manželka Marie Récy. První jednání komické opery Beatrice et Benedict, Blažena a Beneš, je uvedeno předehrou, kterou následuje zborová scéna, v níž Sicilané oslavují vítězství nad Maury. Přicházejí Leonato, guvernér Messiny, spolu se svou dcerou Éro a neteří Beatrice, Blaženou, aby přivítali vítěze, sicilského generála Dona Pedra, jehož doprovázejí pobočník Claudio a důstojník Benedikt, tedy Beneš. Éro se těší na návrat svého snoubence Claudia a své city vyjeví v árii Je vais le voir. Uvidím ho? Uvidím. Poté se představí hlavní dvojice jednání, Beatrice a Benedikt, kteří si jako obvykle v minulosti i tentokrát vjedou do vlasů. Oba mají pro druhého jen posměšky a urážky a také to dávají patřičně najevo, až se nakonec přeci jen v něčem shodnou, že manželství je pro ně nemyslitelné. Po vzrušeném výstupu rozmlouvají tři vojenští přátelé, Don Pedro, Claudio a Benedikt, přičemž Claudio oznamuje, že místodržící Leonato souhlasil s jeho sňatkem s Érou. Načež provokuje zatvrzelého Benedikta. Tři společníci využívají svého důvtipu k chvále nebo ke kritice žen, jen Benedikt trvá na tom, že by měl být vypovězen, pokud by někdy vstoupil do manželství. Don Pedro a Claudio se rozhodnou přimět Benedikta, aby svůj názor změnil. Na scénu pak vystoupí sbormistr Somarone, aby nacvičil svou vlastní svatební ohodu, čímž dává Benediktovi další příležitost odmítnout manželství a vyjádřit lítost, že se jeho přítel Claudio připojil k té idiotské bandě milenců. Somarone přednáší svou svatební ohodu pro své mecenáše Dona Pedra a Claudia a je spokojen, že dosáhl pozornosti a úspěchu při vědomí, že mu naslouchá i Benedikt. Don Pedro, Claudio a Leonato spiklenecky hovoří o údajné nesmírné lásce Beatrice k Benediktovi tak výmluvně, že se Benedikt rozhodne, že se do ní opravdu zamiluje. Stane se tak v rondu a je vais l'aime, mon cœur me l'annonce. Ach, budu ji milovat, srdce mi to říká. Následuje klidná a snová sekvence, kterou zpívají Éro a Irsil, snoubenka Leonatova, a první jednání uzavírá překrásný duet Vous soupirez, madame,
Vy vzdycháte, má paní, o kterém spolu rozprávěli výmarský vévoda a Berlioz při premiéře. Účinkují Filip Bardi, recitace Posel, Filip Maňa, Leonato, zpívají Susan Graham, soprán, Beatrice, její mluvené partie recituje Lawrence Roy, dále zpívají Jean-Luc Viala, tenor, Benedict, recituje Philip Bertin. Roli Aero zpívá Sylvia McNair, soprán, recituje Valérie Janet. Catherine Robin, mezzosoprán, zpívá Irsil, recituje Sophie Niedergang. Roli Claudia má Gilles Cachemay, bariton, recitace Enrico Di Giovanni. Gabriel Bacchi, bariton, vystoupí jako Somaronne. Vincent Le Textier, bas, je Don Pedro, recituje Jean-Paul Racodon. Dále účinkují sbor Lyonské opery, sbormistr Marco Zambelli. Hraje orchestr Lyonské opery, řídí John Nelson. Nerušený poslech přeje váš průvodce operou Rafael Brom. A podotýkám, že v současné době je už v podstatě v celé republice k dispozici digitální vysílání DAB, kterým můžete vybavit svůj přijímač.

0: To bylo první jednání opery Beatrice et Benedict, Blažená Beneš, od Hectora Berlioze, které uzavřel populární duet snoubenky generálova pobočníka Claudia Ero a rovněž snoubenky guvernéra Leonata Irsil s titulem Vous soupirez, madame. Vy vzdycháte, paní. Obě dojímala moc a velikost lásky. K jejímuž vyvrcholení, svatbě, směřuje druhé jednání opery.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Druhé jednání opery Beatrice et Benedict, Blažena a Beneš od Hectora Berlioze začíná scénou se služebníky, kteří připravují svatební slavnost. Zbormistr Somarone, který je více než přijatelně opilý, je doprovázen improvizací stejně podroušených hudebníků. Poté, co se Beatrice dozvěděla o lásce, kterou k ní Benedikt prý zjevně cítí, zkoumá své vlastní city a musí uznat, že i ona podléhá. Vyjeví to ve slavném zpěvu Dieu que viens d'entendre, Bože, co jsem slyšela. Beatrice se těžce vrací ke své obvyklé protimanželské póze, tváří v tvář posměškům Éry a Irsil. Ty dvě, plně si vědomy změn, které v mysli Beatrice nastaly, pustily se do vášnivé písně, k níž se brzy přidala i sama Beatrice. Je vais dans cœur d'amour. Jdu s milujícím srdcem. Svatební chvalospěv završuje proces zbližování. Beatrice a Benedikt, tváří v tvář, jsou plně z matku a míchají napůl vyznání s posměšky. Svatební pochod slavnostně uzavírá manželství mezi Érou a Claudiem. A tajně připravená druhá smlouva přichází ke slovu poté, co oba z haštyřivého páru nedopatřením a v rozrušení vytrousí milostné dopisy. Beatrice a Benedikt souhlasí s podpisem, protože vědí, že jde jen o příměří. Jak praví, dnes je podepsáno příměří, zítra budeme zase nepřáteli. Opera Beatrice a Benedikt od Hectora Berlioze končí duetinem jmenovaných s titulem L'amour a tan flambeau. Láska je pochodeň. Recitují Philippe Magna, Leonato, Henri Amber, notář, zpívají Suzanne Graham, soprán, Beatrice, její mluvené partie recituje Lawrence Roy, Jean-Luc Viala, tenor, Benedikt, recituje Philippe Bertin, Sylvia McNair, soprán, Éro, recituje Valérie Jeanne, Catherine Robin, mezzosoprán, Irsil, recituje Sophie Niedergang, Gilles Cachemay, bariton, Claudio, recitace Enrico Di Giovanni, Gabriel Bacchi, bariton, Somarone, Vincent Le Textier, bas, Don Pedro, recitace Jean-Paul Racodon. A sbor Lyonské opery, sbormistr Marco Zambelli, hraje orchestr Lyonské opery, řídí John Nelson.